Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Největší věci. Relaxádio.

manželka Ozzyho Osborna Sharon. O rok mladší je rodák ze skotského Glasgow, kytarista a zpěvák skupiny Ultravox, Mitch Ure. 10. října roku 1857 zemřel vynálezce lodního šroubu Joseph Russell. Psal se rok 1845, když byla v Annapolis otevřena Akademie amerického námořnictva. Přesně po 20 letech si nechal jistý John Hayes patentovat biliárovou kouli. Ročník 1955 je zpěvák David Lee Roth z americké hardrockové kapely Van Halen. Tento den roku 1870 byl položen základní kámen ke stavbě pevnosti Terezín. Roku 1912 byla dokončena stavba Panamského průplavu. O 20 let později se začal prodávat první syntetický čistící prostředek pro domácí použití. Ročník 1961 je baskytarista z Spandau Ballet Martin Kemp. O 3 roky později tento den začínaly v Tokiu olympijské hry. Narozeniny neslaví také

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Relax

0: Je tu 10. hodina.
1: Relax Radio.
0: Teploty dneska budou dosahovat hodnot 11 až 14 stupňů Celsia, přičemž teďka po ránu bude obloha ještě zatažená s občasným deštěm. Později odpoledne se ale bude postupně vyjasňovat, přestane pršet, no a k večeru bychom se dokonce mohli dočkat jasné oblohy. Máme sobotu 10. října, teď je 10 hodin a my si v této hodině budeme povídat o spoustě zajímavých věcí. Mimo jiné se třeba podíváme na volby, ale ne na ty komunální volby, které právě teď probíhají u nás, nýbrž v Peru. Co zajímavého se odehrálo v komunálních volbách v Peru, tak to vám prozradím právě mezi 10. a 11. A bude to, jak by Tina s rytmem řekli, takový hezký příběh. Ano, Tina a Rytmus Příběh, i to je hudební nabídka pro následující hodinu. Tak si užívejte příjemnou sobotu ve společnosti Rádia Relax.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax. It's gonna be a good night.

Tak já myslím, že teďka je naprosto ideální čas na to pít na Praze 10, tedy na desítce, desítku koupenou za 10 korun, včetně desátku odváděnému vrchnosti, čekat v cíli 10-kilometrového běhu na první desítku běžců, což by mohli být 10 bojaři, kteří zvládají v běh i v 10 stupních Celsia, i když možná někteří budou mít jen 10-centimetrové údy, což má jistou výhodu, protože alespoň lépe dodržují desatero. A proč tady takhle šílím po desítkách? No protože už za pár okamžiků na hodinách skočí čas 10 hodin, 10 minut, 10 sekund a k tomu máme datum 10.10. Už jen škoda, že není rok 1010, aby ty desítky byly úplně prostě všude. A nejde jenom o desítky. Je to čas a datum, které zároveň je vyjádřeno pouze pomocí 0 a jedniček. Takže se jedná vlastně o takový krásný digitální moment. Takže pokud máte doma přesné digitální hodiny, teď se na ně koukejte, protože už za chvíli to tam bude. Samé jedničky a nuly. Tak já vám přeji krásnou digitální sobotu a Marínám všechno digitální k svátku. Relax.

Jdeme se podívat na volby, ale ne na ty, které právě teďka probíhají u nás, ale na okresní volby v Jižní Americe, konkrétně v Peru. V horském okrese Quiropalca totiž vyhrál tyto volby 45-letý muž, který se jmenuje Hitler Mussolini Simeon Flores. Kandidoval za levicovou stranu Aura Nación. No a jde už celkem o třetího Hitlera, kterého Peruánci zvolili do funkce. Totiž v Jižní Americe rodiče rádi dávají svým dětem jména po slavných osobnostech. A je úplně jedno vlastně, proč ta osobnost je slavná. Jestli je slavná kvůli nějakému pozitivnímu činu, jestli to je zpěvák, sportovec, anebo třeba nějaký diktátor či vůdce. Prostě jednoduše tam platí, jsi slavný, jsi známý, tak po tobě pojmenujeme svoje dítě. Takže se tam občas stane, že samozřejmě, jak někdo chce kandidovat do nějakého zastupitelstva a jde do politiky, že prostě člověk s takovým trochu zvláštním jménem se dostane do nějaké veřejné funkce, byť to nemusí být úplně ministr vlády nebo nějaký třeba poslanec či prezident nebo premiér, ale právě třeba starosta nějakého okresu nebo nějaké obce. Těch Hitlerů tak tedy mají víc. A třeba v roce 2018 se dokonce stalo, že v komunálních volbách v okrese Jungar vyhrál volby Hitler, což byl levicový politik, jo? Levičák Hitler, konkrétně Hitler Guescelin Alba Sanchez, no a porazil pravicového kandidáta a ten pravičák měl pro změnu velmi levicové jméno. Jmenoval se totiž Lenin Vladimír Rodriguez Valverde. To jsou paradoxy, co? To jsou prostě paradoxy a je to naprosto neskutečný. Co všechno může tedy jaksi způsobit? Jenom jedno takové jméno. No, já myslím, že u nás se málo kdo jmenuje Hitler, že asi takové jméno v České republice nikdo nemá. Celkově i Adolfu je docela dost málo. Tak si říkám, jestli se třeba nějaký Adolf v těch současných komunálních volbách dostane někde v nějaké vesnici, alespoň třeba do obecního zastupitelstva.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: relaxu.
1: Tak pojďme se podívat, kam můžete vyrazit o tomto víkendu. Mám tu pozvánku do zooparku Zájezd, protože tam probíhá tradiční drakiáda. Ta začíná v podstatě už za 2 minutky, tedy o 10:30 a potrvá až do 4:30 odpoledne. Na louce u zoo se pouští draci, vzít si můžete buď to vlastního draka, anebo pokud žádného nemáte, tak si můžete nějakého zakoupit na pokladně zooparku Zájezd. Dnes i zítra si můžete v tomto parku také vydlabat dýni nebo třeba navštívit dřevěnou dílničku. Na programu jsou i komentovaná krmení chameleonů, jízdy na ponicích, loutkové divadlo a podzimní kvízová stezka.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V těchto chvílích nám to docela dost vázne hnedka na několika místech Pražského okruhu. Jedna kolona, a to na nějakých 10 minut, je od Slivence ve směru k dálnici D1. Tady budete popojíždět od 16. po 13. kilometr zhruba nějakých 10 minut. V opačném směru to máme u sjezdu na Zbraslav kolonu, která v podstatě začíná hnedka za Lochkovským tunelem a pokračuje dál do tunelu, vlastně hlavně přes ten most, přes celé to Zbraslavské a Lahovické údolí. Tady je zdržení do 5 minut. Podobné je to i v protisměru, v tom samém místě. Nicméně pokud jedete směrem od D1 k letišti, tak budete popojíždět už před tunelem Lochkovice zhruba od nějakého 4. po 7. kilometr a tady je kolona na 10 minut. Potom máme klasicky na D1 tu komplikaci kvůli omezení za Senohraby, přičemž tady kolona začíná už na 18. kilometru a na 25. kilometr pojedete skoro čtvrt hodiny. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Časopis Svět motorů kdysi v dávných dobách, bylo to někdy za komunistů, udělal takový pokus, a to sice, že hodili auto do bazénu. Bylo to v Podolí, hodili tam Škodovku stovkou a zjišťovali, jak rychle se dokáže posádka z toho auta dostat, když se potápí, a zároveň, jestli to auto potom se dá ještě zprovoznit. No, tak teďka nějaký podobný pokus udělali, zrovna to bylo dneska ráno. Policisté se svým služebním vozem, a to sice v Praze, konkrétně to bylo na Hlávkově mostě, který je vlastně pokračováním magistrály a spojuje centrum města s Holešovicemi. Policisté jeli s takovým tím rámem, to znamená ti drsoňové, jo, tak ti prostě letěli dokonce po tramvajových kolejích. No a asi, jak byla trochu mokrá silnice, protože v noci pršelo, tak nedostali, nebo dostali smyk, nezvládli trošku řízení, proletěli zábradlím, naštěstí nikdo nešel po chodníku, takže nikoho nesejmuli a spadli i s autem do vody. Těm policistům se naštěstí nic nestalo, skončili pouze podchlazení v péči lékařů, ale jinak jsou v pohodě. No, ale služební auto Kodiaka, tak toho pěkně vykoupali ve Vltavě, takže to tam pak museli vytahovat hasiči pomocí jeřábu a byla to docela dost velká akce. No, je to dost nepříjemná záležitost tohleto, tahle ta nehoda. Vím, že včera v Praze taky bouralo nějaké policejní auto, teďka těch nehod je docela dost. A já jsem byl na jedné akci na policejní škole se podívat a její ředitel nám popisoval, že se opravdu řadě lidí bohužel stává a že tak trošku jako neví, co s tím, že mají takový ten syndrom modrého majáku, kdy zapnou ty modré majáky a najednou mají pocit, že jsou nesmrtelní. A ona to bohužel není pravda.

0: Máme přesně 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dnes 11 až 14 stupňů Celsia, přičemž v průběhu dne bude pršet, postupně ale odpoledne od západu bude těch srážek ubývat a dokonce se také začne vyjasňovat, takže zítra už nás zase čeká docela hezký, i když ne už tak teplý den, jako jsme na to byli zvyklí v předchozích dnech a týdnech. Velmi takové, řekl bych, specifické téma probereme mezi 11. a 12. Nizozemské věznice nás budou zajímat, začaly totiž povolovat ženám erotické pomůcky. Proč? Tak to si řekneme v následující hodině. Takže tedy téma vězeňství nás bude čekat v další hodině našeho vysílání. A kromě toho si zahrajeme... Pet Shop Boys a jejich Go West, tak tahle ta skvělá záležitost bude znít také v následující hodině. Já vám přeji příjemnou sobotu, 10. října a 2 minuty po 11. přeju krásný den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byla novinka od americké zpěvačky Miley Cyrus, ta pochází z amerického Tennessee, její krásných nějakých 34 let, tedy 34 bude příští měsíc, bude mít narozeniny 23. listopadu. Ona už vystřídala spoustu partnerů, její soukromý život by člověk mohl charakterizovat asi tak, že ona vždycky potká velkou lásku, zjistí, že to je ta nejlepší láska, potom toho dotyčného začne nenávidět, ale pak zjistí, že bez něj nemůže být a zase se dají dohromady. Teďka má zase nějakýho týpka, chce si ho dokonce vzít, ona už teda vdaná nějak byla, no prostě jednoduše klasická umělkyně a o tom, že si chce vzít toho svého současného snoubence, milence, kamaráda, svýho dami, nevím, jak to přesně nazvat, tak o tom dokonce naspívala tahle ten song, který se jmenuje Let's Get Married, tedy vezměme se, nebo ožeňme se, vdejme se. Mimo jiné, tahleta holčina má za sebou také i nějaký ten lesbický vztah. No, proč ne? Teď si pro změnu dáme Felixe Jana a Whitney Houston. Je 9 minut po 11. hodině, sobota 10. října. Za chvilku nám tedy na hodinách skočí například 11, 11, 11, 10, 10, pokud to bereme i s tím datem. Dáme si tedy tu Whitney Houston a já vám přeji všechno nejlepší a Marinám všechno nejlepší k svátku.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Vibrátory ve věznicích, to je naše další téma. Možná jste slyšeli spoustu různých příhod o tom, jak to mají vězni s tím, když prostě jednoduše se jim jako strašně chce zažít nějakou tu fyzickou lásku. Ale přemýšleli jste o tom, jak to mají ženy? Tak v Nizozemsku se teďka rozhodli, že jim lehce ulehčí, a to sice tak, že jim povolí používat ve věznici různé sexuální pomůcky. Přičemž ženy si můžou vybrat, jestli chtějí takové stimulátory, které využívají jemnou tlakovou vlnu, a nebo prostě jednoduše klasické dildo. A proč to ti Holanďani dělají těm holandským vězenkyním? Tak je to z toho důvodu, že když si člověk dlouho jaksi neužije, tak začíná být nervózní, frustrovaný, což potom vede k tomu, že jsou ty ženy agresivní, a to samozřejmě nechcete, aby došlo k nějaké vzpouře nebo prostě docházelo třeba k nějakým bitkám mezi těmi ženami, tak si řekli, že to bude jako jedna věc. Ženský budou klidnější, když si občas jaksi udělají dobře. No a potom jde taky o bezpečnost nebo o zdravotní záležitosti, protože ty ženský to samozřejmě řešili různě. Takže vzali něco, co mělo ten správný tvar, prostě nějaký kus trubky, a používali to jako takové náhradní řešení. Jenomže dost často šlo o věci, které byly, řekněme, dost špinavé, hnusné, prostě éklhaft, takže si zanesli do svých intimních partií nějakou tu infekci, případně se zranili. Takže si tedy v Nizozemsku řekli, že ženám dovolí prostě a jednoduše vibrátory. No, zajímavá záležitost. Zároveň jsem si vzpomněl na případ jednoho týpka, který v Německu využil možnosti, že si můžete nechat úředně změnit pohlaví, tak je to chlap, teďka je odsouzený za něco. On se nechal prohlásit za ženu, takže nastoupí do ženské věznice. I to je možná řešení, nebo ne?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Tak tohle to byly pádové otázky. Pokud máte doma třeba dítko, které se právě musí učit ty pádové otázky do školy, tak můžete tehle ten song pouštět do zblbnutí pořád dokola a potom se je třeba naučí. A pokud ne, tak alespoň zjistím, jaké to je třeba si poslechnout tuhletu písničku od kapely UDG, kterou jsme si hráli teďka přesně o 11:30 tady na rádiu Relax. Já jsem před chvílí mluvil o nizozemských věznicích, ženských věznicích. Teď se pro změnu podíváme do věznice tady u nás vedle Kladna hnedka, to sice ve Vinařicích. Volby se konají senátní také právě i v té věznici. No a v případě, že ten vězeň bydlí tady v našem senátním obvodu, tak má možnost právě i ve vězení volit. Na rozdíl od komunálních voleb, ty se vězňů prostě netýkají. Celkem 803 vězňů, kteří jsou právě v té vinařické věznici, tak 61 z nich mělo možnost nebo má možnost volit. Zájem ale projevilo pouze 7 z nich. No a ti tedy do schránky, do urny prostě odevzdali svůj hlasovací lístek právě do těch senátních voleb. Chtělo volit celkem 7 lidí, ovšem 2 nakonec měli smůlu, protože neměli platné doklady. A já jsem si říkal, jaké doklady mají vlastně vězni u sebe. Vždyť přeci, když nastupujete do vězení, tak vám seberou občanku, lépe řečeno tu občanku dají někde do nějakého trezoru a vy se k ní nedostanete. No tak je to tak, že ta občanka je opravdu v úschově a ve chvíli, kdy ji potřebujete, tak vám ji zase dozorci na chvilku zapůjčí. A pokud vám skončí platnost té občanky, tak ve spolupráci se sociálním pracovníkem té věznice byste si měli požádat o vydání občanky nové. Dokonce by ti sociální pracovníci, jak jsem si přečetl na internetu, na těch internetech, vám měli včas dát vědět, že končí platnost občanky a zařídit vám vydání nové. No, tak to se tady asi úplně nepovedlo, takže 2 lidé prostě neměli platnou občanku a tudíž nemohli volit. Ačkoliv vězni v senátních volbách, stejně tak jako v těch do sněmovny nebo třeba do europarlamentu, prostě volit můžou.

po celé republice. Jedním takovým místem jsou také Petrovice na Rakovnicku a tam lidé hlasují, jestli chtějí mít za vesnicí větrníky, tedy větrné elektrárny. Větrné elektrárny jsou poměrně dost kontroverzní téma, spousta lidí prostě nechce, aby u jejich baráku nebo kousek od jejich vesnice stály ty velké sloupy s obřími vrtulemi a vytvářely tam prostě jednak, řekněme, takovou zajímavou, pro někoho ale nepříliš atraktivní dekoraci té krajiny. Případně někomu vadí například to, že ono to vytváří hluk, dělá to takové jak ty vrtule běží tím vzduchem. Prostě ne všude to, jak si lidi chtějí. A tak právě na řadě míst dneska rozhodují souběžně tedy s tím, koho si zvolí za starostu nebo do zastupitelstva, jestli chtějí nebo nechtějí mít větrné elektrárny. Jedním z těch míst jsou právě i ty Petrovice. Jak to dopadne, tak to samozřejmě záleží na voličích. Výsledky se začnou sčítat po 14. hodině, kdy se uzavřou volební místnosti, pak se dozvíme, kdo obsadil ty posty v zastupitelstvu a také samozřejmě tam, kde bylo nějaké referendum, také se dozvíme výsledky toho referenda. Přičemž ty výsledky, pokud obec udělá referendum, jsou závazné, takže i kdyby noví zastupitelé si řekli, že oni tam tu elektrárnu chtějí, a lidé by se rozhodli proti, tak mají několik let smůlu, než můžou zastupitelé ten výsledek začít ignorovat.

Jednou z nejmenších vesnic v Česku, kde se konají dneska také volby, jsou Těchařovice na Příbramsku. Tady žije celkem 40 obyvatel. No a z těchto 40 obyvatel je potřeba tedy zvolit někoho do zastupitelstva. Nekandiduje tam celá vesnice, byť by se to samozřejmě mohlo stát. Kandiduje tam nějakých 9 lidí. No a uvidíme, jak to dopadne. Mají tam pouze jednu kandidátku, takže žádné politické strany. Všichni tam prostě jsou v jednom jaksi sdružení. A teď už záleží jenom na tom, kdo těmi v uvozovkách preferenčními hlasy se tam nakonec dostane. Takže to je jedna taková malá kuriozita, která se týká současných voleb. 40 hlavá vesnička si také volí své zastupitele. Tam si myslím, že se ta kampaň dělala poměrně dost snadno, protože je opravdu založena na tom, že se prostě všichni znají a každý zná toho svého zastupitele nebo všechny své zastupitele a zároveň také starostu. Přeci jenom, když je vás ve vesnici 40, tak je dost logické, že se asi všichni mezi sebou znají.

0: A je tady pravé poledne.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Stále nám prší, pršet bude až do odpoledne. Zítra potom po ránu déšť nebude, pak začne pršet a pak zase přestane. Takže počasí nic moc, asi ideální si někam zalézt třeba s knížkou nebo prostě sedět doma, koukat na televizi, případně dělat nějaké indoorové aktivity. Teploty v neděli 11 až 14 stupňů Celsia, pokud se někam vydáváte pozdě večer, tak v noci teploty klesnou na 8 až 5 stupňů Celsia. Prvním dnem, který by měl být bez deště, má být podle aktuální předpovědi až pondělí, ale teploty stále docela nízko, a to sice lehce nad 10 stupňů Celsia. Máme minutu po 12. hodině, stále posloucháte Relax, půjdeme do jednoho japonského kláštera. Proč? No tak poslouchejte dál a určitě se to dozvíte. A pokud nemůžete, tak přidejte.
2: Když nemůžeš,
0: Meraj, a když nemůžeš, tak přidej, to je hudební nabídka, kterou pro vás mám na následující hodinu, tedy na hodinu mezi 12. a 13. v sobotu 10. října, kde svátek slaví Mariny. Hezký den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle to byl song od Angličana JP Coopera a norské zpěvačky Astrid S, která za pár dní oslaví 30. narozeniny. Ona vyhrála norskou verzi Pop Idolu a od té doby je na norské, a ne norské, ale dá se říci, evropské hudební scéně. A my jsme si od ní zahráli, nebo od těchto dvou umělců, tedy JP Coopera a Astrid S, tehle ten song, který se jmenuje Sing It With Me, tedy Zaspívej to se mnou. Tak možná jste si také zaspívali, pokud ne, tak stačí, že prostě posloucháte. Ne každý má úplně chuť si zpívat, ne každému je do zpěvu a ne každý zpívat umí. Já pokud náhodou někde začnu zpívat a jsou u toho lidi, tak si začnu zacpávat uši a dávat mi najevo, že nemám takto trápit, nemám úplně hudební sluch a bohužel tedy zpívat jaksi nemůžu, protože to lidi trápí. Což mě strašně mrzí, protože já bych chtěl být zpěvákem, chtěl bych si to užívat, mít ty davy před sebou, ke kterým bych prostě mohl zpívat, hráli by mě v rádiu, no bohužel mám smůlu. Tak místo toho chodím do rádia, alespoň blbě kecat a žvanit, když už tady nemůžu zpívat.
1: Relax. Relax Radio.

0: Hned dvojité výročí slaví právě dnes, tedy 10. října, jaderná elektrárna Temelín. V roce 2000, to znamená před 26 lety, tam spustili řízenou štěpnou řetězovou reakci. No a tak začal vlastně takový zkušební provoz. No a v roce 2004, v tento den, tedy 10. října, Temelínská elektrárna ukončila zkušební provoz a zahájila provoz komerční, to znamená, že oba dva bloky začaly dodávat elektrickou energii už za peníze do naší rozvodné sítě. A co dalšího přinesl v minulosti 10. říjen?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. října. Tento den roku 1813 se narodil italský hudební skladatel

Borna Sharon. O rok mladší je rodák ze skotského Glasgow, kytarista a zpěvák skupiny Ultravox, Mature. 10. října roku 1857 zemřel vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Psal se rok 1845, když byla v Annapolis otevřena Akademie amerického námořnictva. Přesně po 20 letech si nechal jistý John Hayes patentovat biliárovou kouli. Ročník 1955 je zpěvák David Lee Roth z americké hardrockové kapely Van Halen. Tento den roku 1870 byl položen základní kámen ke stavbě pevnosti Terezín. Roku 1912 byla dokončena stavba Panamského průplavu. O 20 let později se začal prodávat první syntetický čistící prostředek pro domácí použití. Ročník 1961 je baskytarista z Pandeo Ballet Martin Kemp. O 3 roky později tento den začínaly v Tokiu olympijské hry. Narozeniny neslaví také americká zpěvačka Maya. Na svět přišla roku 1979. Relax.

0: Šli jste někdy třeba pochod Praha-Prčice? Já se přiznám, že jsem ho šel celkem 3x, je to 70 km a většinou jsem potom byl několik dní docela dost unavený, měl jsem odřený nohy, celkově mě všechno bolelo a byl jsem takovej prostě znavený, ale zážitek to je krásný. A teď si představte, že musíte například 100 dnů v kuse chodit každý den 60 km. No a potom, když tohle to zvládnete, tak se dostanete do další fáze svého tak říkajíc výcviku a musíte 100 dnů v kuse chodit každý den 84 kilometrů. Wow, to je něco, že? Tak takhle prosím vás vypadá příprava na to, když se chcete stát mnichem, který se bude oddávat 12 let úplné samotě. Jeden japonský mnich, jmenuje se Sogaku Taguchi, se rozhodl, že absolvuje takové speciální procedury, nebo takovou speciální proceduru, kdy bude 12 let žít naprosto v ústraní. S nikým se nepotká, nebude číst žádné noviny, nebude dostávat žádné informace a bude prostě 12 let úplně sám. Je to speciální součást takového rituálu, když se proto rozhodnete, tak se vám říká Jishin. A abyste se mohli stát tím Jishinem, tedy mnichem, který bude takto 12 let úplně žít v osamocení, tak předtím musíte projít speciálním 6letým přípravným rituálem, který právě obsahuje třeba to, že 100 dnů v kuse chodíte nějakých 60 kiláků, potom si dáte pauzičku, pak 100 dnů v kuse chodíte 84 kilometrů, případně 9 dní v kuse nejíte, nepijete, nespíte a přednášíte nějaké modlitby. Potom se vám prý zjeví Buddha a potom už to jde úplně samo. No, já teda nevím, jestli bych tohleto chtěl absolvovat. Jako občas se projít, dát si třeba 20-30 kiláčků někde v horách, jako proč ne? Ten pocit takové té únavy, ale příjemné únavy, tak ten jako mám rád, jo, rád se prostě projdu. Občas samozřejmě člověk se nevyspí, protože, co já vím, má prostě třeba hodně práce nebo je někde s kamarády, s přáteli, povídá se dlouho do noci, tak se kvůli tomu nevyspíte, to všechno jako chápu, ale tohleto, to už mně přijde jako totální masakr. No, ale když to někdo má rád, tak proč ne?
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Jste

To byl Enrique Iglesias chvilku před 3:15 ve vysílání Rádia Relax. Jak dýcháte? Dýcháte pusou? Funíte jako pejsek, když má za sebou nějaký dlouhý běh a nebo hezky procítěně nosem nasáváte ten vzduch zcela uvědoměle. Já mám jednu kolegyni v práci, která mě vždycky, když něco spolu řešíme, říká: a proč nedýcháš nosem? Je to mnohem zdravější. A kromě toho, že tedy se vám ten vzduch přefiltruje v tom nose, takže nejde do plic tolik špíny, tak by to mělo člověka prý ještě nějak uklidňovat. Mezi lidi, kteří propagují takovéto metody, ne každý samozřejmě tomu asi úplně fandí a věří, patří také mimo jiné i herec Jaroslav Dušek.

0: ven do přírody, radši by seděli někde doma s telefonem a hráli si. A tehle ten kluk se dostane do té v uvozovkách pitomé přírody a jeho děda mu ukazuje právě, jak třeba pomocí dechu může zvládat některé těžkosti všedního dne. Tak tolik možná pozvánka třeba i na film, kdybyste chtěli někam zajít, protože podzim už přichází a možná bude nejvyšší čas právě třeba si pouštět nějaké zajímavé filmy. A nebo si přečíst zajímavou knížku a zároveň také procítěně dýchat. Já musím říct, že teď na podzim opravdu rád procítěně dýchám, protože miluju tu vůni podzimu toho tlejícího listí. A myslím, že si to dýchání může užít i spousta těch, kteří třeba na jaře mají s dýcháním problém kvůli pilovým alergiím.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Krásný den, za 7 minut bude 13 hodin, stále posloucháte Radio Relax. Já jsem se tady teďka začetl do zprávy, ze které mě, no, neříkám, že běhá mráz po zádech, ale říkám si, jestli prostě nejsem ten, co se bojí a tudíž nesmí do lesa. Protože na Šumavě a v německém Bavorském lese, podle pozorování přírodovědců, žije nejméně 43 vlků. Je pravda, že zatím se vlci tedy spíš straní lidí a nechtějí s nimi mít nic společného. No ale i tak prostě vlk se vrací do přírody, což je asi z pohledu přírody dobře, ale říkám si, aby nedošlo k nějakému, že prostě napadení člověka. Ne, to asi nehrozí, to asi naštěstí nehrozí. Ono prý nějaká taková zvířata se snad už objevila dokonce i v Brdech a to by opravdu museli mít hodně, hodně velký hlad vlci, aby napadli člověka, nebo by musela být nějaká velká nouze. Mnohem větší průšvih asi je, když se potkáte s nějakým divočákem, nebo spíš s nějakou sviní, která chrání svoje mladý. A propo, nedávno jsem viděl takové pěkné video z Katovic, z Polska, kde prostě jela tramvaj po pěší zóně v centru Katovic, no a zvonila a snažila se tak odehnat právě divočáka, nebo spíš tedy svini, nebo tu bachyni, abych to řekl správně, se svými mláďaty pryč z kolejí. Takže v podstatě jednoduše před divočáky už se dneska neschováte asi ani ve městě.

0: Je tu 1 hodina odpoledne.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Teploty 11 až 14 stupňů Celsia, tedy stejné jako dnes, nás čekají také zítra, čili v neděli 11. října, přičemž po ránu nebude pršet, pak začne pršet a pak zase pršet přestane. To je tedy výhled počasí na zítřek. V pondělí budou ty teploty velmi podobné, ale už bychom se měli zbavit alespoň deště. Máme sobotu 10. října a já vás vezmu na malý výlet do jednoho akvária. A to s kočkama. S jakýma kočkama a proč, tak to vám prozradím mezi 13. a 14. hodinou, kde si zahrajeme také třeba Gypsy Woman. Gypsy Woman od Crystal Waters, tak to je hudební nabídka, kterou jsem si tady pro vás nachystal. Teď vám přeji příjemné sobotní odpoledne, nejlépe ve společnosti Rádia Relax.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Sad Girls, tedy smutné dívky, tohleto byla záležitost, na které se podílela jednak americká zpěvačka, která se říká Bebe Rexha, a potom francouzský hudební producent a DJ David Guetta. Tahleta písnička, která vyšla letos v květnu, takže se jedná vlastně ještě docela o novinku, pojednává o tom, jak holka je na diskotéce a tančí i přesto, že je smutná, protože má zlomené srdíčko. No, já myslím, že to všichni známe, že jsme se všichni někdy nešťastně zamilovali a přesto jsme prostě se snažili dělat, jakože se nic neděje, dál si užívat ten večer, i když nás ten vyvolený nebo ta vyvolená prostě odmítli, tak jsme tančili a řádili a říkali si, že ono to nějak přejde. No, jenomže ono to nepřejde. A co je nejhorší, teda ono to po nějaký době přejde, že si člověk říká, až budu starší, tak už se nebudu zamilovávat, už nebudu toužit. A ono je to jedno, jestli je vám 20, 30, 40, 50 nebo 60, člověk prostě pořád se zamilovává a pořád touží někoho mít a s někým něco mít a ono se to pořád ne a ne podařit. Teda až na výjimky těch šťastných, kterým se to prostě podaří mít nějaký krásný, úžasný vztah. Ach jo, 13 hodin, 10 minut, posloucháte Radio Relax a teď si dáme Overdrive.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: kam můžete vyrazit o tomto víkendu, například do zooparku Zájezd. Tam totiž probíhá tradiční drakiáda, začala už dopoledne a potrvá dneska do 16:30, no a bude také i zítra, takže zítra od 10:30 do 16:30. Přičemž je to na louce u zoo, pouští se tam draci, pokud máte vlastního, tak si ho vemte sebou, pokud ne, nevadí, protože na pokladně si můžete v zooparku Zájezd koupit draka. Přičemž zároveň se tady také vydlabávají dýně, můžete navštívit i dřevěnou tilničku a na programu jsou také komentovaná krmení chameleonů, jízdy na ponících, loutkové divadlo a také podzimní kvízová stezka. Tak to je tedy pozvánka na tento víkend do Zoo parku Zájezd na Kladensku.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Docela peklo je teďka na Pražském okruhu, tady máme několik kolon a to v obou směrech, tak pojďme na to. Dálnice D0, tedy Pražský okruh od 20. po 13. kilometr, to znamená od sjezdu na Jinočany až k vlastně sjezdu na Zbraslav, budete popojíždět necelých 20 minut, to je tedy směr od letiště k D1. V opačném směru jsou potom kolony hnedka dvě, jedna je před Lohkovským tunelem. Tady je to zhruba na 10 minut, přičemž do kolony se brzdí už před sjezdem na Vestec, no a potom za sjezdem na Zbraslav pokračuje druhá menší kolona zhruba na 5 minut. Kolem toho sjezdu na Zbraslav je kolona také i směrem od letiště k D1. Potom další komplikace vidím ještě na D6, když v porovnání s Pražským okruhem to není taková bída, za Velkou Dobrou, konkrétně od 18. po 19. kilometr, tady je kratší kolona ve směru na Karlovy Vary, to je tedy D6, no a to je už všechno za ty problémy, které nás teďka čekají na našich dálnicích. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Americe vzali koťata z jednoho útulku do akvária. Možná si říkáte, že kočky a ryby to dohromady úplně nejde. No, nešlo o nějaké malé akvárko, kam by ta kočka mohla skočit, tu rybu si ulovit a sežrat jí. Bylo to obří akvárium, kde mají třeba žraloky, rejnoky a tak dále a tak dále. A vy procházíte těmi skleněnými tunely a díváte se na ty ryby okolo. Jedno takové obří akvárium máme i u nás v České republice, nebo ono jich je asi víc, ale jedno je v Hradci Králové. No a proč to dělají v tom minnesotském útulku, konkrétně je to

0: 1700 koček. Co s těmi kočkami dělali? No, prodávali je na maso. Ale zase jíst se taky musí, že jo? I když znalci říkají, že prej kočičí maso je bez chuti, že se to stejně musí nastavit psem.
1: Relax Radio. Relax Radio. You are

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Nor dostal trest vězení, a to sice 20 dní za to, že nenastoupil na vojnu. Zatímco u nás se na základní vojenskou službu už nějaký ten rok nechodí, tak v Norsku tomu tak stále je. Ale pozor, funguje to tam, tak řekněme, z našeho pohledu trochu prazvláštně. Každým rokem sice do toho odvodního věku, což je v Norsku 19 let, dospějí tisíce mladých mužů a žen. Odvody se tam týkají mužů i žen v Norsku, ale oni si vyberou pouze část těch, kteří musí na vojnu. To znamená z těch nějakých asi 70 tisíc lidí, kteří každý rok prostě jsou v tom odvodním věku, tak zhruba 20 tisíc jde k odvodu, no a z nich potom se vybere nějakých asi 5 tisíc, kteří opravdu musí nastoupit na vojnu. No a jeden Nor byl takto vybrán, nenastoupil a za to teďka dostal trest vězení. Přičemž doposud se to řešilo tak, že většinou ten člověk dostal jenom podmínku, ale tím, jak se prostě Evropa připravuje na válku, tak samozřejmě si uvědomuje víc a víc tu potřebu posílat lidi na vojenský výcvik, a tak tedy se rozhodli v Norsku, že budou odpírače vojenské služby trestat právě vězením. No, říkám si, jaká to musí být smůla, když zrovna na vás ukážou, že vy musíte právě jít na tu vojnu, zatímco ostatní tam jít nemusí. Nedivím se, že dotyčný se prostě snažil té vojně vyhýbat. No, a až bude jednou válka, tak je to na zvážení. Je to těžká otázka, jestli je lepší jít padnout někam na frontu, anebo se nechat zavřít někde do kriminálu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme tu druhou hodinu odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Počasí zítra bude dost podobné tomu dnešnímu, po ránu nebude pršet, pak se ale objeví přeháňky a k večeru zase přeháněk ubude. Teploty velmi podobné, 11 až 14 stupňů Celsia. Pozítří už nás déšť opustí, takže by mělo být polojasno, nicméně návrat těch skoro až letních teplot už asi čekat nemůžeme. V pondělí se čeká, že bude nějakých 13 stupňů Celsia. Máme druhou hodinu odpolední tady, já doufám, že vy si užíváte toto pravda trochu zamračené odpoledne. No a co vám nabídnu v tomto čase, tak půjdeme třeba na zahrádku. Ne, nebojte se, nebudete muset nic okopávat, ale 7 z 10 Čechů si stále pěstuje své potraviny. To je průzkum, o kterém se podrobněji rozhovoříme už za malý okamžik. A Matěj Smutný, tak ten nepůjde na zahrádku, ale bude nás vyzývat k tomu, abychom si zatančili Dance Dance. Je sobota 10. října, Marina slaví svátek, vy posloucháte Radio Relax a já vám přeji krásný den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tak tohle to byl song, který se jmenuje We Are The People, tedy My Jsme Lidé, a zpívala ho skupina nebo uskupení, které si říká Empire of the Sun, což je australské elektronické duo. Tahle ta písnička už je docela stará, má 18 let, takže už může pít alkohol, protože vyšla 20. září roku 2008. Videoklip k téhleté písničce režíroval Josh Locke a bylo inspirováno mexickým festivalem Dne mrtvých, tedy akcí, která se nazývá Día de Muertos. Natáčelo se proto také v Mexiku, mimo jiné i třeba v takových surrealistických sochařských zahradách. Takže až do Mexika, do Austrálie jsme se vydali teď krátce po 2 hodině odpolední tady ve vysílání Relaxu.

0: Tak jsem si přečetl, že prý 7 z 10 Čechů se věnuje zahrádkaření a pěstují si něco k snědku. Ne, že by tedy jaksi úroda z vlastní zahrádky dokázala dneska vás naprosto uživit, že byste vůbec nemuseli chodit do obchodu, kupovat ovoce, zeleninu, případně ani maso, protože třeba budete mít i svoji králíkárnu a králíky, no ale takové to přilepšení to určitě je. Podle tedy průzkumu Centra pro veřejné výzkumy nebo CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění, tak, abych to řekl správně, tak opravdu 70% Čechů něco pěstuje. Velmi nepřekvapivé je, že nejméně takovýchto pěstitelů a mičurinů má hlavní město Praha, tam se to týká pouze 30% lidí, naopak na venkově je ten podíl o něco větší. To, že někdo bydlí v nějakém paneláku nebo v bytovce, ještě neznamená, že nic nepěstuje. Lidé používají různé truhlíky na balkónech nebo třeba i doma, kde si prostě něco málo, třeba nějakou tu čili papričku nebo řetkvičku dokážou vypěstovat. Co je ovšem zajímavé, já jsem před několika měsíci někde viděl prohlášení nějakého ekologického aktivisty, který říkal, že prý takové domácí pěstování něčeho strašně zvyšuje zátěž jaksi planety a že je to strašně neekologické a že by se to mělo zakázat. No, pro mě úplně děsivá představa, nicméně pak jsem si říkal, no, některý tyhle ty aktivisty, že jo, sponzorujou různý firmy, různý organizace a upřímně řečeno, já být šéfem třeba nějakého velkého supermarketu nebo hypermarketu, celého řetězce, tak bych se taky snažil prostě protlačit, aby se to domácí pěstování zakázalo. Protože, co si budeme namlouvat? Ono, když si každý vypěstuje pár rajčátek, pár řetkviček, trošku mrkviček, tak v celém tom objemu jsou to tuny nebo možná stovky tun, které prostě si nekoupíme v obchodech. A v tu chvíli tím v podstatě snižujeme těm velkým nadnárodním řetězcům jejich příjmy. A to nemluvím o té chuti, protože když si dáte poctivé domácí rajčátko, to je prostě mňam. To je dobrota, jo? Já když přijedu ke svému tátovi, který samozřejmě pěstuje rajčata na zahradě a dám si u něj rajče, to je dobrota. No a když si potom koupím nějaký někde v supermarketu, tak si říkám, vypadá to jako rajče, ale rajče to asi není, co?
1: Největší hity. Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tak volby skončily, to je asi důležitá informace pro vás, kteří se zajímáte o to politické dění, přičemž volební místnosti se uzavřely přesně ve 14 hodin, to znamená akorát před jednou půl hodinou. A na Karvensku, konkrétně v Českém Těšíně, se policisté zabývají podezřením na kupčení hlasy. Prošetřují tam trestný čin nebo podezření na trestný čin. Někdo prý se pohyboval na náměstí v Českém Těšíně a nabízel především bezdomovcům lidem 500 korun za hlas s tím, že prostě jednoduše půjdou volit nějakého určitého kandidáta. To se samozřejmě podle zákona nesmí a pokud se zjistí, kdo to udělal, tak může z toho mít opletačky s policií, se soudy a skončit dokonce až ve vězení. A to mě přišlo strašně zajímavý, jo? Když přijdu před tu volební místnost nebo někde prostě najdu nějakého člověka a řeknu, hele, tady máš 5 kilo a běž dát hlas sdružení XY. Tak je to trestný čin. Ale když jako politik se postavím před lidi a slíbím jim, že jim snížím daně, že jim odpustím nějaké poplatky, že například různá omezení nebudu prosazovat, že je zruším, nebo že naopak udělám třeba nějaké věci pro ně, prostě jednoduše jim vlastně slíbím věci, které mají mnohem větší hodnotu než nějaký 5 kilo. A pak to nesplním, tak to je v pohodě, to trestní není. Ale když přímo přijdu a řeknu, tady máš 5 kilo a běž mě zvolit, tak to je trestný čin. To je zajímavý, co? Nebo jsem jenom divnej, že o tom takhle uvažuju?
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak tohle to byla Verona a den co den hráli jsme si tuhletu českou kapelu 5 minut před 3:15. Den co den naštěstí nepadají v Hřensku kameny, ale možná jste to viděli, také to video, kolovalo to na sociálních sítích. Včera se tam prostě uvolnila nějaká skalní stěna a zasypalo to část vesnice, konkrétně parkoviště, kde naštěstí, teda podle těch záběrů, co jsem měl možnost vidět, tak nebyla žádná auta a ani tam nebyli lidé, ale prostě jednoduše kus skály se tam sesypal a spadnul přímo dovnitř do obce. Já se přiznám, že jsem v Hřensku byl několikrát, i letos jsem tam asi 2x se vydal na výlet, je to krásný kraj, krásná část naší země, ale když jsem viděl, jak tam prostě lítají ty kusy skály, tak to je docela dost nebezpečný. A představa, že tam zrovna stojíte třeba, nebo nedej bože, že tam bude stát třeba nějaká školní výprava a teď prostě ty velký mnohatunový skalní bloky se zřítí přímo mezi lidi, tak to by byl asi slušný masakr. Hold, nejsme sice země, kde by třeba byla nějaká zemětřesení a podobné věci, ale sem tam se nějaká ta skála urve a bohužel v tom Hřensku se to tu a tam děje. No, dost nepříjemná záležitost, co se s tím dá dělat. I tak si myslím, že ale pořád stojí za to se tam jet podívat. Jen je asi dobré opravdu vždycky nastražit uši a když uslyšíte nějaký divný hluk, který může připomínat zvuk padajících skal, tak je dobré utíkat od skály co nejdál, aby pokud možno na vás žádný šutrák nespadnul.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Já mám takovou otázku, nevím, jestli mi na ní ovšem někde dají odpověď. Jestli, když skočíte s autem do vody, tak na to potřebujete průkaz vůdce malého plavidla, protože logicky v tu chvíli jste vlastně kapitán lodě. Možná, že tuhletu otázku bude muset někdo položit těm policistům, kteří dneska ráno skočili se služebním autem v Praze do Vltavy, konkrétně se to stalo na Hlávkově mostě. Možná jste viděli to video, jeli docela dost rychle po tramvajových kolejích s majáky, byl to Kodiak navíc vybavený takovým tím rámem, aby mohli třeba odstrkovat nějaká auta. No a chlapci, možná jim to nikdo neřekl, zjistili, že když je vozovka kluská, tak to víc klouže. Dostali na mostě smyk, proletěli přes chodník a zábradlí, naštěstí tam nikdo nešel, stejně tak naštěstí minuli okolní projíždějící auta a skončili tedy se služebním vozidlem až ve Vltavě. No, docela dost nepříjemná záležitost, naštěstí se nikomu nic nestalo, dokonce i ti policisté, byl to tedy policista s policistkou v tom autě, to přežili. A co mě zaujalo, když jsem se díval na fotky z té akce, že když to vytahovali to auto, tak mu pořád ještě blikaly majáky, jo? Takže majáky vydržely. Nevím, nakolik to auto bude ještě použitelný a nakolik ta elektronika v tom v podstatě, jak se dostala do vody, tak je nebo není zničená, ale maják vydržel, takže máme takové ponaučení z dnešního dne, můžeme říct, že jsme dnes nežili zbytečně, když potopíte policejní auto, majáky budou pořád blikat. A to se vyplatí. Relax.

0: Před necelou hodinou se uzavřaly volební místnosti na celém území České republiky. Na řadě míst, dokonce i u nás v našem regionu, se volilo nejenom, kdo bude starostou nebo kdo usedne v zastupitelstvu, ale také se rozhoduje o větrných elektrárnách, jsou tedy obecní referenda, k tomu všemu někde také i o senátorech. Takže na internetu teďka už se začínají objevovat první výsledky, no ale ono to vždycky trvá nějakou tu hodinku, než se to všechno spočítá. Já se přiznám, že prostě jako jsem nikdy nesledoval to počítání, vždycky se radši až večer podívám na ty hotové výsledky. Vzpomínám si, když jsem kdysi jakožto regionální reportér zjišťoval, jak ti politici sledují to počítání těch hlasů, oni většinou se sejdou, že v těch volebních štábech a tam jako jedí, mají ty rauty, opíjí se a napínavě to jako sledujou, pak dávají nějaká prohlášení politikům. No a jeden takový kandidát za nějakou úplně neznámou stranu, co tehdy kandidoval v tom našem regionu do krajského zastupitelstva, tady jsem mu zavolal, tak řekl, jo, počkejte, já nevím, já to sleduju, já teďka tady vozím hnůj králikům, no a večer se asi podívám na televizi, jak to dopadlo. No, i takhle se k tomu dá samozřejmě přistupovat.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: A je to tady, 3. hodina odpolední.
1: Relax Radio.
0: Zítra bude po ránu ne úplně jasno, ale bude to bez deště, potom začne pršet a pak zase pršet přestane. Takže nic moc den, no a teploty zítra nějakých 11 až 14 stupňů Celsia, to znamená dost podobné jako právě dneska. Nicméně v pondělí bude podobně teplo nebo chladno, ale nemělo by už pršet. No a v těch následujících dnech zase začnou teploty trošku se zvedat, takže třeba ve středu by už mělo být nějakých 18 stupňů Celsia. Tak to vypadá, že podzim sice už na nás doráží, ale stále ještě úplně nepřichází. No a co si dáme v téhleté hodině, tedy mezi 15. a 16., tak kromě toho, že pokud jste ještě nepopřáli Marínám k svátku, tak jim určitě nezapomeňte napsat SMSku, poslat nějakou zprávu, nebo třeba zavolat, tak si budeme taky hrát třeba Stumble In. Jo, já znám tuhletu písničku také jako takovou předělávku, kde se mluví o tom, že Váňa vařil. A myslím, že je to, no, nějaká varna, kde se vaří něco, co se potom dá použít jako omamné či psychotropní látky. Tak já vám přeju hezké odpoledne, pokud možno bez psychotropních látek. Ať je to jízda jen tak, třeba s relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
7: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 10. října. Tento den roku 1813 se narodil italský hudební skladatel Giuseppe Verdi. O 104 roky později se narodil legendární americký jazzman Thelonious Monk. Zemřel 17. února 1982. Roku 1952 přišla na svět manželka Ozzyho Osborna Sharon. O rok mladší je rodák ze skotského Glasgow, kytarista a zpěvák skupiny Ultravox Mitch Ure. 10. října roku 1857 zemřel vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Psal se rok 1845, když byla v Annapolis otevřena Akademie amerického námořnictva. Přesně po 20 letech si nechal jistý John Hayes patentovat biliárovou kouli. Ročník 1955 je zpěvák David Lee Roth z americké hardrockové kapely Van Halen. Tento den roku 1870 byl položen základní kámen ke stavbě pevnosti Terezín. Roku 1912 byla dokončena stavba Panamského průplavu. O 20 let později se začal prodávat první syntetický čistící prostředek pro domácí použití. Ročník 1961 je baskytarista z Spandau Ballet Martin Kemp. O 3 roky později tento den začínaly v Tokiu olympijské hry. Narozeniny dnes slaví také americká zpěvačka Maya. Na svět přišla roku 1979.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Hezké odpo na vteřinu přesně, je tady 16. hodina.
1: Relax Radio.
0: Zítřek bude hodně podobný dnešku, protože musíme očekávat, že přijdou dešťové kapky, k tomu hodně oblačnosti. Na horách jich bude ještě víc a ve vyšších polohách se můžou objevit i srážky smíšené. K večeru ale bude oblačnosti míň a teploty zítra 10 až 15. Teď ale máme sobotu, vy máte naladěný relax. S vámi Patrik, budu s vámi až do 19. hodiny. Budeme si hrát, hrát a zase hrát. No a s čím si budeme hrát, nebo co si budeme hrát? Třeba slzu. Mai Tai si dáme za několik málo minut, dorazí ale taky Scatman John, Benny Blanco a nebo Kygo. Buďte s námi, relax.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio. Heaven.

0: Akon, Neo a David Guetta, tato hudební svatá trojice doznívá tady u nás na Relaxu. Za okamžik je vystřídá za 100 let a taky s Catman John. Nicméně, dnes máme sobotu, 10. října. Na konci tohoto týdne jsme si připomněli světový, potažmo, Národní den pošty. Dřív jsme na poštu chodili poměrně často, stáli jsme fronty kvůli složenkám, doporučeným dopisům nebo balíkům. Dnes spoustu věcí vyřídíme přes internet, balíky posíláme do boxu a dopisy pomalu, ale jistě, aby člověk pohledal. Ale co vy? Chodíte ještě na poštu? Nebo už jste ji skoro úplně vyřadili ze svého života? A když už tam jdete, co tam vlastně nejčastěji vyřizujete? Napište mi to, pojďte to se mnou dnes odpoledne rozebrat. Jako vždycky, vy můžete psát SMSky nebo zprávy WhatsApp na 606-736-736. Co vy a pošta? Dejte vědět.
1: Relax. Relax Radio.

0: Catman John tady u nás na relaxu, sobota, volební sobota, volební víkend, a já jsem při brouzdání na internetu našel jednu hodně neobvyklou volební místnost. A pozor, je na Kladensku, v obci Otruby, která je místní částí Slaného. Právě na Kladensku lidé vhazují své hlasy do urny, teď pozor, v obytném kontejneru značky Toy Toy. Ano. Slyšíte správně. V mobilní buňce, kterou byste spíš čekali někde na stavbě nebo na festivalu v sekci toalety. Město jí postavilo na prostranství před jedním z místních domů, aby zajistilo volbu i pro malou komunitu, která má zhruba 80 voličů. Pro tak malou část města by totiž budovat klasickou volební místnost bylo nejspíš zbytečně nákladný a složitý. A tak mají v Otrubech demokracii doslova v mobilním provedení. Jen teď musíme doufat, že přisčítá těch hlasovacích lístků neskončí všechny, no, vy víte kde.
1: Relax Radio.
0: Další muzika, Milky Chase právě teď na relaxu a za chvilku taky do...

0: Pohodový song, tak je od Benny Blanco, BTS a Snoop Dogga. 16.26, vy jste stále na relaxu, my jsme všude s vámi a teď budeme s vámi i za volanty.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Dálnice, potažmo Pražský okruh, tam nám to zlobí. V obou směrech čekejte nesouvislé kolony právě na Pražském okruhu mezi D5 a tunely. V obou směrech navíc překáží drobné nehody, pár aut tam vyjelo do svodidel, ale zásadní kolony to nejsou. Nicméně, jezděte tady opatrně a počítejte s časovou rezervou. Kvůli špatnému počasí je pak celkově pomalejší provoz v Praze. V obou směrech popojíždí magistrála směrem do centra, to znamená i Nuselský most. Stojí to taky v okolí Vypichu. A bouralo se ve sjezdu z Veselské ulice na Kbelskou směrem do Hloubětina. V ostré zatáčce tady vjelo auto do svodidel. Tak si na to dejte pozor, místy to klouže, jezděte opatrně a jestli o čemkoliv víte, dejte mi o tom vědět.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 4 minuty po půl páté, jsme všude s vámi, jsme Relax, Avril Lavigne, za chvíli doplní Adam Lambert, a nebo třeba Jade. Co vy a pošta? Chodíte ještě vůbec na poštu, nebo už jste ji vyřadili ze života? Co tam vlastně nejčastěji využíváte? 606 736 736, zprávy WhatsApp, anebo SMSky. SMSku poslal Petr, na poštu chodím jenom tehdy, když mi přidělíste, že jsem nebyl doma. Jana píše, já chodím pravidelně posílat balíčky, ale pokaždé si říkám, že příště už všechno vyřeším jedině přes box, protože ty fronty jsou nekonečný, alespoň tady u nás na Praze Západ. Martin z Berouna. Naposledy jsem byl na poště před půl rokem, šel jsem si pro balík a odcházel jsem s pocitem, že jsem si odseděl celou směnu společně s nimi. Co vy? Máte to jinak? Ozvěte se mi. Jdeme si dál hrát slibovaný Adam Lambert právě teď. Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.
2: Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

krátce po 4:45, sobota 10. říjen, Krištof a srdce bít. Já jsem zabrousil na náš web radio-relax.cz do sekce Relaxáda. Koukám, jestli náhodou Krištofové tam v následujícím týdnu nebudou. A nebudou. Ale co tam bude, je 10 hitovek, 4 novinky a o pořadí můžete rozhodnout i vy. Jak na to, že se taky podíváte na náš web Radio Relax a do hitparády s pořadovým číslem 1581 zahlasujete i vy a určíte pořadí pro následující týden. Jak to pak celé dopadlo, se dozvíme ve středu úderem 18. hodiny společně s kolegou Alešem Švarcem. A jak vypadají první tři místa? Takhle.

0: Hitparáda Relax Radio.
1: Takže jak na to už víte, tak pojďme zpátky k muzice. Máme nějakých 12 minutek do 17. hodiny a my si do té celé stihneme zahrát Backstreet Boys, Enrique Iglesiase anebo Kid Keryho právě teď. Relax.

0: 17. hodina je tady, jste na Relaxu, hezké odpo.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Co se týká dnešku, tak jak to venku vypadá, to nejlépe vystihuje, když to známe, pan Komárek. Jak to bylo? A ono se mi to nepustilo a to jsem si říkal, že by to tam bylo takový pěkný. No určitě si to doplníme všichni. Je ošklivo, takhle to řekneme slušně. Nicméně, co se týká zítřku, tak zítřejší počasí nebude o moc lepší. Teploty očekáváme do 18 stupňů a většinou proměnlivá oblačnost. Ale co se týká hor, tam můžou nastat i smíšené přehánky, tak s tím počítejte. No nic, chtěl jsem udělat antré na začátek, nevyšlo to, zkusím to aspoň spravit nějakou výbornou muzikou, kterou tady rozhodně na skladě máme vždycky připravenou. Vybral jsem pro tuto hodinu třeba Eda Sheerana. Dorazí ale taky Nico Santos, potom YouTube a slíbit můžu třeba i Madonu, tak hezké pořád ještě odpo. Máme sobotu 10. říjen, relax.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio. Mm.

0: skoro 10 minut po páté, jste na relaxu, jsme všude s vámi a zdravíme hlavně taky za volanty. A vlastně silnicím se budeme věnovat i teď, protože řidiči, kteří jezdí mezi Prahou a Karlovými Vary, se konečně dočkají dalšího kousku dálnice D6. U Lubence se má příští týden otevřít nový úsek, který je dlouhý 2200 metrů. Slavnostní otevření je naplánované na středu, jenže tahle stavba měla původně sloužit už loni v prosinci. Termín se pak posouval a výsledkem je téměř roční zpoždění. Důvodem by mělo být podloží, které se chovalo jinak, než zkrátka projektanti očekávali. A pozor, hotovo zdaleka ještě nebude. Navazující část dálnice má být podle aktuálních plánů dokončená v roce 2028. Takže každý nový kilometr se počítá, jen si na tu cestu do těch Karlových Varů komplet po dálnici. Ještě chvilku počkáme. Na co ale čekat nemusíme, je další muzika. Na relaxu vám posílám Kolina a za chvilku třeba taky Madonu.
1: Největší hity Relax Radio.

0: To je 10. říjnové. Zůstáváte s Relaxem. Na konci pracovního týdne jsme si připomněli Mezinárodní den pošty. A společně na čísle 606 736 736 tady rozebíráme, co vy a pošta. Chodíte tam vůbec? Nebo už vlastně ani nevíte, co to taková pošta je? Kdy jste tam byli naposledy? Docela mě zásobujete zprávami, díky za to, jdem se na to podívat. Lenka z Mělníka. Já ještě posílám pohledy z dovolené, vím, že je to staromódní, ale babička z nich má větší radost než z fotky na WhatsAppu. Tomáš mi napsal SMSku, na poště jsem byl kvůli doporučenému dopisu, vzal jsem si číslo a zjistil jsem, že přede mnou je 18 lidí. Monika z Kladna, já chodím platit složenky. Manžel mi říká, že to jde přes internet, ale já mám ráda, když mi někdo orazítkuje papír a mám z toho pocit, že je hotovo. Ještě koukám na WhatsApp, číslo stejné, 606 736 736, zpráva třeba od Romana. Ahoj, já používám poštu na vracení zboží z internetu, je to taková moje pravidelná disciplína. Co vy, chodíte tam vůbec ještě? Napište mi to taky. Číslo je pořád stejné. Jdeme za muzikou, Ed Sheeran na začátek, Poetika za chvilku a slíbit můžu třeba Coldplay.
1: Relax Radio.

0: sobotní podvečer trávíte stále s relaxem. Je tady 17:30, na vteřinu přesně. A my tady teď budeme pro všechny šoféry.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Dejte pozor v nájezdu z Pražského okruhu na D5 směrem na Plzeň. V táhle zatáčce narazil osobák do svodidel a brzdí se tady do kratší kolony. Nehodu pak ale taky vidím na D1 směrem z Brna na Prahu před křížením s okruhem na kilometru 11,5. Tady je to zatím bez front, ale i tady radši zpomalte. A v Praze pak ještě překáží havarovaný osobák ve sjezdu z Veselské ulice na Kbelskou směrem do Hloubětína. I tady vjel osobák do svodidel. Tak pozor, stále to může klouzat. No a co se týká kolon, tak ty vidím aktuálně hlavně v centru metropole, po pojíždí Nuselský most do centra i Vilzonova taky směrem do centra. Počítejte s tím a pokud někam jedete, tak dobrý dolet.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736 S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Společně se Safri Duo jsme se vrátili o v podstatě dvě dekády zpátky, i hity z přelomu milénia vám hrajeme tady u nás na relaxu. Ale od Safri Duo zpátky na českou hudební scénu Činasky právě teď s hitem 1970. My se taky za chvíli vrátíme k našemu tématu. Co vy a pošta? Pište mi 606 736 736.

0: Mezinárodní den pošty si připomínáme tady u nás na Relaxu. Dřív jsme na poště stáli fronty kvůli složenkám, doporučeným dopisům nebo třeba balíkům. Co ale dnes? Chodíte tam vůbec ještě? 606-736-736. Koukám na WhatsApp, Veronika píše: já už na poštu skoro nechodím, všechno řeším přes zásilkovnu nebo boxy, hlavně nemusím řešit, jestli stihnu otevírací dobu. To si myslím, že má většina z nás takto, ale David mi k tomu připsal: naposledy jsem posílal dopis dokonce dnes, i v sobotu jsem sehnal otevřenou poštu. Paní za přepážkou se mě zeptala, jestli chci obyčejně nebo doporučeně, připadal jsem si, jako bych přišel zpět do minulého století. Alena mi taky píše SMSku: já poštu prostě miluju, člověk si jde vyřídit jednu věc, potká tam někoho, dozví se novinky z celé ulice a ještě si cestou domů koupí stírací losy. Ano, stírací losy, to je taky takový velký moderní evergreen všech poštovních přepážek. Vy mi dál můžete psát, co vy, chodíte tam vůbec ještě? Víte vlastně, jak taková pošta vypadá a kdy jste tam byli naposledy?
1: Relax Radio.

0: My jsme se na relaxu zase o něco přiblížili 18. hodině. Než ale dorazí 6. hodina večerní, tak pro vás vybírám Raya Daltona a dáme si taky jednu pohodovou od R.E.M. Tak zůstaňte s námi. Relax.
1: Takhle.

0: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? Věcku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Přehoupáváme se do 18. hodiny, zůstáváte s Relaxem a doufám, že zůstanete ještě nějakou dobu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Na zítřek nám páni meteorologové slibují převážně proměnlivou oblačnost a v Čechách místy přehánky, které budou na horách četnější. Navíc na hřebenech se možná dočkáme kombinace deště se sněhem. K večeru bude ubývat srážek a lokálně taky oblačnosti, ale zítřejší nejvyšší teploty už budou čistě říjnové. 10 až 15. Pojďme se ohřát, alespoň nějakou příjemnou muzikou. Co si dáme v této hodině? Můžu slíbit Rihanu, Eroce Ramazzottiho, nebo třeba Lennyho Kravitze, ale taky dorazí můj oblíbení opět Radeček.
2: Chtěl jsem jen říct, že si vážím.
0: Tak vy si užívejte, máme před sebou ještě polovičku víkendu. Nedělejte nic a jenom relaxujte s námi, s Relaxem. Patrik s vámi.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: devadesátky. I ty si čas od času zahrajeme u nás na relaxu. A právě teď jsme se zahráli společně s Erosem Ramazzottim a Tinou Turner. Jestli chcete vědět přesný čas, tak je 12 minut po 18. hodině. Máme sobotu, 10. říjen je stále v plném proudu. A u nás se stále pořád ještě řeší, jak se v Praze pod mostem v týdnu zasekla vrtná souprava. Jenže v Rumunsku se rozhodli, že to posunou na úplně jinou úroveň. Tam se totiž pod mostem zaseklo rovnou dopravní letadlo. Vyřazený stroj převáželi z letiště v Bukurešti do jednoho tamního města, kde z něj měla vzniknout atrakce na dětském hřišti. Jenže při cestě se to trošku zvrtlo, narazili na most, pod který se letadlo jednoduše nevešlo, a tak zůstalo uvězněné pod betonovou konstrukcí. Letadlo má sice demontované zadní křídlo, ale ani to nestačilo. Nakonec ho museli vyprostit a odstavit na parkoviště. Teď chtějí upravit podpěry u přepravního vozidla a zkusit to zkrátka ještě jednou. Prostě když to nešlo silou, tak to půjde ještě větší silou. A až tedy příště uvidíte něco zaseknutého pod mostem, vzpomeňte si na Rumunsko. My tam sice sem tam od času máme vrtnou soupravu, Rumuni tam mají rovnou Boeing.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

a taky Meghan Trainor u nás na relaxu 9, respektive 8 minut nám chybí do půl sedmé. Přesně v půl tady budeme taky pro všechny šoféry, sledují, co se děje na středočeských a taky na pražských cestách, tak vydržte, všechno si to shrneme už za chvilku. Jestli vy o něčem víte, tak se mi ozvěte 606 736 736. Teď muzika Alesso s Matem Smithem, Lenny Kravitz a za chvilku právě ta slibovaná doprava, tak nikam neodcházejte, buďte s námi. Relax.

0: času krátce před 6:30. Sliboval jsem, že se vydáme i na cesty a pro šoféry jsme tu právě teď.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Bouralo se na silnici mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem. Před Krapčicemi srazil osobák Srnku a jede se tady jenom kivadlově. Kolony tady ale zatím nejsou. Další nehodu pak vidím na trase Žatec-Rakovník, to znamená silnice 227. Za Holedčí skončilo auto mimo silnici. A dobré zprávy už jsou z Prahy, kde se provoz poměrně uklidnil. Fronty už jsou jenom na Nuselském mostě do centra, taky na Vlzunově do centra a chvíli budete popojíždět Věčné ulici.

0: relaxu, sobotní večer trávíte s námi, trafte ho dál, protože lepší to rozhodně nikde nebude. Nicméně, narazil jsem na zprávu, že Apple má problém, který ještě před pár lety by čekal asi málo kdo. O nejnovější iPhony 18 Pro a 18 Pro Max je údajně menší zájem, než firma očekávala, a tak omezuje jejich výrobu. Podle informací jednoho japonského serveru snížil Apple říjnové objednávky komponentů zhruba o 15%. Informaci přinesla také agentura Reuters, která ji zatím nedokázala nezávisle ověřit. Nicméně, jedním z důvodů má být vyšší cena. Základní iPhone 18 Pro u nás stojí bez 10 korun 35 tisíc, tedy o 2 tisíce víc než loňský model. A do toho zdražují taky paměťové čipy, mimo jiné kvůli obrovské poptávce ze strany firem vyvíjející umělou inteligenci. Takže to vypadá, že ani logo nakousnutého jabka už některé zákazníky nepřesvědčí, aby za nový telefon utratili další desítky tisíc korun. Tak neutrácejme, pojďme si radši užívat další muziku. Pro následující minuty jsem pro vás vybral DJ Tomka, hit z přelomu milénia. Dáme si taky Mandraže a slíbit můžu třeba Clean Bandit. Užívejte, relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Labutí píseň skupiny Mandraže, to byly Motýly. Tato píseň se stala úplně poslední písní v historii kapely. Zazněla 2. února 2020 na jejich rozlučkovém koncertě v pražském Fóru Karlín. Po této písni už Mandraže přestali být i Mandraže, už jsme je měli pouze ve vzpomínkách a v těch krásných songách, které si dáváme i tady u nás na Relaxu. Ale v pěkných songách budeme pokračovat až do 19. hodiny, do které tady budeme společně trávit čas. Koukám na následující minuty. Po Mandraže tady budou Clean Bandit společně se Zarou Larson a slíbit můžu taky Celeste Backingem. Tak ať se vám při sobotě, skoro při 19. hodině, dobře poslouchá. Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 7. hodina večerní, jste s Relaxem, pěknou sobotu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Neděle bude o něco méně deštivá než ten dnešek. Sice bude pořád zataženo, teploty taky nebudou žádná sláva, zhruba nějakých 15 stupňů, ale na horách bychom se mohli dočkat už i smíšených přeháněk. U nás bude smíšená muzika, můžu slíbit. Marlon Rudet, dorazí taky Lenny, David Guetta, anebo třeba Monkey Business. Tak si to užijte. Sobota ještě nekončí, je před námi nějakých 5 hodinek. Víkend je skoro v polovině, no a my se uslyšíme zase brzy tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio ve vašem městě. Relax rádio. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
2: Mám to tady všechno před sebou, to znamená veškeré materiály, žebříček, nějaký ty popisky k věcem, které budeme hrát a tak dále, což znamená jenom jedno, je před námi Relaxáda s pořadovým číslem 1581. Je neuvěřitelný, jak jsem starý. Tak, ale jdeme dál, protože stejně jako vždycky v té dnešní relaxádě uslyšíte jednak 4 novinky. To je docela důležitá věc, protože ty budeme do příštího vydání opravdu hodně potřebovat, protože 3 skladby jsou tady dneska naposledy. A potom to základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru, čeká nás, protože jste hlasovali na www.radio-relax.cz, kde vlastně můžete hlasovat i o pořadí po dnešním vydání. Jdeme na to. Rekapitulujeme minule.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Tohle je mi docela líto, že zmizela tato písnička z dnešní relaxády. Atmo Music, Do tebe blázen, minule třetí. Na dvojce byla posledně, nebo byl James Blunt, kytarista s tankem.

ani tato pohodovka tady dneska už nebude, minule skončila. A na prvním místě Alex Warren, Emerald Eyes. Jsem zjistil, jsem se překouk. Možná jsem tak jako vyzradil, jak to dneska dopadne, ale tohle je samozřejmě Sorry for Dera, Becky Hill, Say Something, jasná věc. Tohle je tím, že těch věcí tady mám okolo sebe strašně moc a prostě ztrácí se přehled, co si budem povídat. Na druhou stranu se tady ale objevila i novinka, která do té základní desítky nepostoupila. Děláme to vždycky, lehce si ji připomeneme, abyste věděli, o co jsme přišli. Midnight, každý ve svém pokoji.

0: Upřímně, prej to má být výpověď jakoby dnešní generace, jo. Je to fakt, každý dneska žije ve svém pokoji, ale přitom jsou spojení s celým světem. Tak bohužel Midnight dneska určitě nezahrajem. Ale zahrajeme tady kompletní desítku hitů, jak jste si je poskládali na www.radio-relax.cz a na desítce, pozor, na desítce, to mi udělalo docela radost, teda pravda, já jsem je viděl trošku vejš, ale jako každý začátek je těžký, je to fakt, minule byly novinkový, řeči o irských YouTube, který vlastně natočili část svého materiálu k novému albu, který vyjde v listopadu, konkrétně 13. tak natočili v Mexiku. A při tom natáčení se dostali i do legendárního tanečního sálu Los Angeles, který tam funguje už od roku 1937, dokonce tam chodila prý i Frida Kahlo, nebo Fidel Castro a tak dále. A Silencio, který se umístil na 10. místě, je dneska desátý. No, nic nebudem zatím hledat žádnou složitost. Pak se podíváme na devítku. Tam je Madun Henderson a zpěvačka Glorie. Co si budeme povídat? Producent a DJ je Madun. Henderson je takový producent na půl, by se dalo říct, ale Gloria, to je to hlavní, tak to je ten hlas, ta vokalistka, by se dalo říct. A oni vlastně předělali hit, který se jmenoval Release Me, a udělali si ho k obrazu svému. Tak jdeme na to. 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: desáté a deváté místo. Teď se pojďme podívat na první ze čtyř novinek a pak popojedeme lehce na osmičku. Tak pozor, začínáme novinkou a tam je vůbec jako hodně netypický spojení. Kygo a Robin Schulz, ty se starají o muziku a Max McNow je ten hlas, který tam uslyšíte. Tahle ta písnička je zvláštní v tom, že Kygo ten tam přinesl takový ten svůj melodický tropical house rukopis, jo. Ten vokál toho McNowa je vlastně countryový vokál, by se dalo říct. A Robin Schulz ten z toho následně udělal pořádný remix. Tak vyšel v září, jako já nevím, co bych tomu řekl, jako já myslím, že to bohatě stačí jako informativně. Za chvilinku si to poslechnete a řeknete, co si o tom myslíte. Samozřejmě v hlasování, to je jasná věc. Na www.radio-relax.cz. No a pak hned se podíváme na osmičku, tam jsou MIG 21, mý oblíbenci, co si budem povídat. Jirka Macháček, to je jeden z mála českých zpěváků, u kterých je docela těžký oddělit hudební kariéru od tý herecký, jo. Každopádně má takovou pověst člověka, který si vlastně z vlastního života umí dělat srandu. Já jsem se o tom přesvědčil při jednom rozhovoru, kde jsem fakt chvílema nevěděl, jestli se mě dělá prčo, nebo jestli to myslí vážně. Každopádně Nestála se dneska umístila na 8. místě, za chvíli si pustíme.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relax

0: Jirka Macháček a MIG 21, Nestála. Jirka je prostě showman, co si budeme povídat. I ta muzika, jako to není vyloženě hitovka, ale zaujme to. A musím vám říct, byl jsem na dvou party, kde byl Jirka Macháček a hrál tam i s MIGama. To byly fakt jako party s velkým P. Lečil jsem se z toho hodně dlouho. No každopádně, pojďme dál, protože před námi je druhá novinka v dnešním vydání, budou celkem čtyři, takže tentokrát jdeme na dvojku. Troy Sivan, skladba, která se jmenuje Party, hodně se o ní mluví ve světě sociálních sítí a z jednoho prostého důvodu, teda bych to vysvětlil, on tam totiž použil do té skladby a jako je to tam slyšet, pokud to znáte, Madonin sample, nebo Madonin hit music a udělal z toho sample a tak jako je to tam tak jako lehce slyšet v té skladbě, tak jsem si tak říkal, proto jsem ty rozhovory s ním všude poslouchal, jestli s tím neměl nějaký průšvih, co si budem povídat, Madonna si tyhle ty věci docela hlídá. Každopádně prý Madonna mu to schválila, bez velkých dramatů, takže uvidíme, jak se mu povede u nás v relaxádě. No a pak hned David Guetta, který se vlastně v posledních letech vrací k jednomu ze svých takových těch nejúspěšnějších receptů. Vezme takový ten známý taneční nebo popový motiv, přidá nějakou tu moderní produkci, udělá z toho takový ten současný klubový track a tak dále a čeká, co se z toho vyvrbí. Každopádně You and I, Me and You je dneska na sedmém místě. Já si myslím, že má ještě našlápnuto, protože jestli se nepletu, tak je tady druhý týden. No tak to je jasný, ten má našlápnuto nahoru a pokaždý, když se u nás hitparádě objeví David Guetta, tak to většinou dotáhne minimálně do té první trojky. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relax

0: Já Davida Guettu podezřívám z toho, že si vzal hitovku od Erika Price, která se jmenuje Opus, a možná jim trošičku přidal, přibouchal BPMka a pustil to do světa, protože kdybyste si to náhodou někde našli a pustili, tak zjistíte, že ten motiv je fakt úplně stejný, jako to je úplně neuvěřitelný. Mě to praštělo hned do učí, jak jsem to slyšel. No ale tak to je věc, která je za námi, to znamená sedmé místo. My jdeme na šesté a na páté, to je bez novinek. Na šestce jsou Mirai, skladba Afterlife, kterou vlastně podpořili svého kytaristu Tomáše Javurka, který si prošel velmi náročným obdobím. Ono konec konců je to taková trošku morbidnější věc, protože Afterlife znamená život po životě. A víc bych se k tomu nějak asi moc nevracel. Je to šesté místo, uvidíme, jak si bude vést dál. Koukám, kolik je tady. Vlastně minule novinková. Jako dalo by se říct, že z novinek se dostala nejvejš. Tak to je šestka a pětka, tak tam je Miley Cyrus. A tam je to taková trošičku jako zvláštnost, protože Miley, když vydala nové album Buzz Perchards, tak když debutovala, když bylo první týden, tak to byla jasná jednička v Americe. Ale pozor, jako to byl největší propad, protože za jeden týden spadlo až na 157. místo. Říká se o tom, že to je jeden z největších propadáků z jedniček v historii Billboardu. No a jinak samotná ta skladba, Buzz Perchards je vlastně titulní skladba, Miley tím odstartovala jako novou éru, kterou, a to už jsem tady taky párkrát říkal, profesionálně používá už jenom Miley. Prostě zkrátila si to. Tak jenom abyste věděli, co nás teďka čeká. Mirai a Miley Cyrus.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Šesté místo.

0: Tak to byla Miley, dřív Cyrus, teď už je jenom Miley, konec konců, proč ne, každý si se svým jménem může dělat, co chce. My jdeme ale dál, protože před námi je další, jestli se nepletu, tak už třetí novinka, Freya Sky, skladba, která se jmenuje Betteste. Jako tohle je zvláštní, já jsem ji nikdy nějak moc neslyšel, nevnímal jsem ji, vůbec nevím, že funguje v hudebním světě, takže jsem si k ní musel jakoby něco tak jako i najít. Ona si prý v této skladbě dělá vlastně srandu sama ze sebe, přiznává, že má slabost pro lidi, kteří jsou tak trošku problematický. Jo. To znamená, je to takový ten motiv, jako vím, že je to špatný nápad, ale stejně mě něčím přitahuješ. Taková ta nejstarší romantická past vůbec. Teď se bavíme o textu té skladby. Single vyšel v září 16. letos samozřejmě, tak uvidíme, jak se bude dařit v relaxádě, protože to je docela důležitý. Tak a jdeme na další místo a to je, pozor, Robin Schulz a Walter Mott, to znamená čtvrté místo, jestli se nepletu, je to tak, čtvrtý týden, čtvrté místo, to znamená dnes Robin Schulz po druhé. Dneska je tady hitparáda Robina Schulze. Co si budeme povídat, je to hitmaker, tak proč ne? A tahle ta skladba se docela hodí, jmenuje se Take It Slow a v dnešní úspěchaný době to udělat obráceně, to znamená místo zrychli a makej, tak jako říct zpomal, není vůbec od věci. Takže zpomalíme a jdeme na další novinku a na čtvrté místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tak jdeme na to, přátelé, máme tady čtvrtou novinku a na tu jsem se fakt jako těšil. Z mnoha důvodů. Jednak tady máme speciální polské duo, to jsme tady ještě neměli. Jo, si měli, měli jsme tady zpěvačku z Polska, ale tohleto duo se jmenuje Cats and Dogs. Mimochodem kočky a psy. A ten styl té muziky, já tomu s oblibou říkám trubky, trubky, tyče, tyče. Ale není to úplně tak hrozný, jako co si budem povídat. Je to takový ten technohouseík. Oni letos vydali nový album, to se jmenuje Finally a jako docela se jim daří. Ale aby to tak neřvalo, tak si k tomu vzali i zpěvačku, která se jmenuje Luisa Wilson. Skladbu, kterou si pustíme za chvilinku, tak ta se jmenuje Trust the Melody a jsem docela zvědavej, jak se k tomu jako postavíte v hlasování na www.radio-relax.cz, protože, no jako říkám, jsem na to hodně zvědavej. Co nám tady udělají kočky a psy s Luisou. Za chvíli si pustíme a ještě předtím musíme uvést další místo, pořadí třetí, to znamená už jdeme na bednu. Konečně se dočkal, já jsem se bál, že to nepřijde, ale protože Pokáč je tady dneska naposledy, tak se vyšplhal z minulého 9. místa, já mu to moc přeju, kdybych mu mohl potřást rukou, tak udělám. Na třetí místo se dostal Pokáč se svým Ignorem, nevím, jestli se, jako jste vyslyšeli mé přání, abyste mu dali hlasy, ať se aspoň na to poslední kolo dostane na stupně vítězů, ale vyšlo to. Takže Pokáče s Ignorem si pustíme hned potom jako třetí místo dnešní relaxády. Už se na to moc těším.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: minulosti do poslední relaxády, ve který byl, to znamená do té dnešní. A řeč je o Pokáčovi a tohle ta jeho skladba se jmenuje Ignore a dneska konečně s ní vystoupil na stupně vítězů. Je na trojce. Myslím si, že to stálo za to. My jdeme ale dál, protože před námi je dvojka. Už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Na dvojce je Dua Lipa. Co si budeme povídat, tohleto je taková skladba ze života, by se dalo říct, alespoň teda podle ní. Moc se jí jako nedařilo v těch milostných zkouškách, i když to si myslím, že je čistě hypotetická věc. A ona vlastně v této skladbě oznamuje mužům, jak, že už je nebude učit, jak se mají chovat. A že si to, ať si to buď to zjistěj, anebo prostě ať si to někde přečtou, já nevím. Prostě jednoduše, celá tahle ta skladba je o tom, že muži by se měli naučit, jak se mají chovat ve vztahu. Takže to je druhé místo dneska. Uvidíme, vlastně neuvidíme. Neuvidíme, protože tady dneska naposledy. Takže jestli si chcete vychutnat Dua Lipu, tak máte šanci, taky to skloňování je Dua Lipa. Vychutnat koho čeho? Dua Lipu. Jo, Dua Lipu, to by šlo eventuálně. Tak jdeme na to.
1: Relaxádio. Relax Radio. Druhé místo.

0: Aktuálně druhé místo, dneska naposledy Dua Lipa Training Season. Já jsem k tomu viděl i video, je to docela zajímavý, jak Dua Lipa údajně učí a vychovává své potenciální partnery, jak se mají na tom rande pořádně chovat. No nic, pojďme z toho pryč, protože před námi už je vlastně jenom rekapitulace a jednak novinek a jednak celé té desítky a pak už nás čeká vlastně první místo. Jestli pak víte, kdo pak asi tam dneska bude. Když se podíváte na naše stránky www.radio-relax.cz a si jedete si relaxáru, tak zjistíte, že jedno jediné jméno se tam ještě dneska neobjevilo. A paradoxně i dneska je tam naposledy, protože taky je tu pět kol a tím pádem dneska vypadává, což mi připomíná, že tři novinky ze čtyř mají jistotu, že se do té desítky dostanou. Tak do řečí, jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. Take me back.
0: Zvláštní styl muziky, já v tom vždycky poznám Kaiga, spolu s ním i Robin Schulz a hlasově, tam je countryový zpěvák Max McKnow. Celé se to jmenuje Take Me Back, Robin Schulz tomu dal trošku remixovej kabátek a bojuje to jako dnešní první novinka. A druhá, Troye Sivan. Teď to zrovna slyšet nebylo, ale má tam sample od Madony a to si myslím, že tuhle tu písničku hodně jako popožené trošku vejš. Freya Sky, Bad Test. A poslední novinka, která může jedině překvapit, alespoň mě, to jsou Kočky a psy, Cats and Dogs a spolu s nimi Luisa Wilson, mimochodem Cats and Dogs jsou z Polska. Trust the Melody, je to takové jako, že no... No prostě poslechněte si to. Prostě to šlape, no? A jedeme rekapitulovat tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Silencio a irští YouTube, kteří vydávají v listopadu, nevím přesně kolikátýho, ale tuším, že to je někde okolo 13. nový album. A moc se na něj těším, uvidíme. To je 10. místo. Na 9. Madden Henderson a Gloria. Osmička, to jsou MIG 21 a jejich muzika, která je značně nestálá.

0: pětce Miley Cyrus, která už je jenom Miley. O příčku víš, Robin Schulz a Watermott. Na trojce Pokáč.
1: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně ignor.
0: Tom a jeho posledním účastnickém kole se dostal na stupně vítězů, je třetí a už pro něj nemusíte hlasovat stejně, tak nemusíte hlasovat ani...

0: Ta je dneska aktuálně na dvojce. A my se pomalu, ale jistě dostáváme k dnešnímu vítězi, by se dalo říct. Alex Warren, Emerald Eyes. Alex Warren je taková nová generace zpěváků, která to tlačí přes sociální sítě a musím teda dodat, že úspěšně. Až teprve potom začal tak jako dobývat takový ty klasický hudební hitparády. No, já myslím, že víc tomu není co říct, navíc maximálně to, že i on je tady dneska naposledy a příští hitparádě uvolní místo někomu jinému. To znamená jedné ze čtyř novinek.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 11. října. Tento den roku 1424 zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ročník 1950 je Andrew Woolfolk ze skupiny Earth, Wind & Fire.

1966 se narodil americký herec Luke Perry, známý jako Dylan z Beverly Hills 920. Tento den roku 1953 se narodil americký herec David Morse, známý třeba z filmu Skála. Jeho kolega John Cusack přišel na svět o 9 let později. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.